0: 30 delay. I'll be 51 from my last to the signal 11.
1: Tower.
2: Mirage 56, AOJ, 98205.
1: Tower.
3: 29 case number.
1: Case number is 4691, 4691.
3: Arrow.
1: Bravo 12, Bravo 23, 65 by 38.
4: Well.
1: 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12 not showing as a good symptom, we're working on a better one, saying, open line, saying, Mom, are you serious? Come on.
5: Correction,
1: 1251. Connor. 1251. 10-4. 10-4 has been updated to 12663 Northwest 6th Street, and we do have a CIT Bolawana, 22-year-old male at this location.